0: Se bito mu to hlindrý.
1: A vola, hejda, nebyl díka se, hejda.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
0: Mono za kážero, so mono za lý opa.
1: Vach na slíhe, svach na slíhe.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
1: Kejke, mítke, má, jaká macha dronka za
3: hlindrý. Jo, díka se, jos, jos.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
1: Ko vír vi je jůr, fuše,
0: tak on ten. A vi kuk, ho ma merno.
2: Vettel Kraber se nejle máme ke stům.
4: Witches.